That's where I'm going. To je tam, že še duta krec, a do tutoho smera, že dženca pola nas hučpne. Tak slyšíme dnes ráno Ralfa Bumia Bozia. Za tým, što je bylo, prašta so Veronika Zachodníková. A vo noc viesť přestavku, prosy Vajboga Vaudžic. Všetky tuto titule slyšíte po takým pola nás, ač do šestčích a nitko je Andrea Špitenko na reče z Vútroba z Božu na Riu je.

0: Dzisiaj hač menšino do napo šestčih je pečodžin dvacoči. A tuž vas netko praša, mače da predstavu Vúžice přichoda? Hinaka čtenca, Vúžiske vulkomista, podzemska autodroha a svitnišťua stácia L1 vosreč toho. Tole je Peter Malin, kýžo leče 19. a 9. a posta takle svojim science fiction povedančku opisoval. Tyž zo budžo ľudžo z vizofónom komunikovač, štož menujeme čtenca 60 let potom videotelefoniju na šmoradku Tebličabu, Ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuhora, menuje so AK-1-7-časač. Nie so z raketu do svetništa podače a mesačke v obkružiče. Vizo je totiž dodom di, vosebe vizo potom, duš je raketa spešniša papuču, hač svica a s tým samo čas přesčinje, a nadobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrjeska studie Svuhory.
1: Sme použijem zdaču časové vrota přeličeli. Symo tajke nečím hižo raz v mojem studiu astronautiky slušala, ale...
2: Ale što netko? V kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dubimo jako prinje profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Nie prič, sem hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žena Vúžica nie. Definitívne nic. Tukam na Pacifik, tak svunčne a hoce kaž tu je.
1: Kolapuj, my so dospich a také časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenož přesne zas ročo domov dostať.
2: No, da si ve přichodnym dolu na tajky riany příbrio doliči môj, abo?
1: Buj, profesor je zaujec, če tež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No ladaj no, gajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vies, spola mi do kovo. A, tam profesora zaujec, če nieče najnži môj.
1: Dobrý deň, zrozumíče nás?
3: Hej! Vítajte k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: Na to je nešto na vúši, abo? Sče čipnikak dále, že? Se svúchajo do Vúžice leče 2017 dolečeč, to môžeče z našej science fiction svúchoru AK-1-7-časač. Ju namakáče na našej internetovej stronie, v app MDR Serbia a viezo tež v ARD Sounds, što ještě tak rec audio mediatika. Jo, můžete si tež deles čaneč našu svuchoru a tuž poskač džeš kulisče, tež zvýsk zase čo nimače.

0: V radvorju hajta maja tsi cirkve, vosadnu, staru a kšižnu cirke. Vosebi je kšižarjo z radvorja, Bačanja a Budešina tutu dere znaja, šako sti na kjerchuje. Cirkviju z bohatimi staviznami su od konc aprila ponovili. Nitko su tvarske dživa nimale dokončene, kajž Jakub Voča rozpravja.
1: Dyž zvoni zvojn kšižnje cirkve, kotrž stražuje vysoko nad radvorjom, vidža vjesnenjo, zo nie je to dobre znamjo. Vun vua na poreb vosadneho. Zvotkel so mjeno cirkve ma, vje Peter Kliman, kotrž so nadrobne z cirkvinskimi staviznami radvorja zabira.
2: To je že v starých dokumentách tak stojí, že je sa cirky Svätého Kříža menovala od založenia 1397.
1: Že je cirky taká stará, votvonka z cva nevidíš tak Kliman dále. Ale by dodžažana, tak čvon cirkvinské rady Peter Kubajk. Cichu sú dobili kompletne ponovič, vulke brúše bolenie mieše z mokrotu veščenach, tute dobiachu z vosebite masu sušič.
3: Kúze 12 cm sú oni točili. A pan sú oni takú masu nuc točili, to na 1,60 m nucvo. Vodelka je tá voda hore čanova, tie múre. My sme ten mirili s mojim synom, to bychu za tým dišen mirujo, o 90-95% mokrota v tých činách. A když je nieka vodhunka lada, keď tie blaky, to kata nieka von toči. Also to sknie pomalku.
1: Zo nebe mokrota vodhunka hižo do múriu točiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponúbiu. Za to sú piašč vodhunka vodnosili a při tým zajímavé. Was kinarischli.
4: Nein, muss mir nur noch mal kali, dann schizokli, dann Poderico, das geht jitschi, dann schizokwach porabali. Das ist immer so schon, aber schon nicht so, aber da boh, da nimm, da guck ich, was mir nankali, dann.
1: Kschischna Zirke, Busvoich, Wiatze hat 600 litnych stawiz nach dvojce niemale dospo nie ponowiena, 1602 posta, jako su dženstniši vota zatvarili, a posledni raz 1808 a 1810 wie Peter Kliman.
2: Tutun restauraciju, ihr samoviju, tedy kněz Žur, Mikvau Žur, když je tiž radvorskou cirkvi tvaril, započal je ju jeden kapfan, když se pozdější čichinsky jmenoval, Jakub Bart, tu je to prvně plánované zatočení, ale vůvěd je to potom Mikvau Žur.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su božím dome nimale šitko, elektriku, vauky a vokna. Tež vodnišča su restaurovali, šitko babili, rune takáž dalše durie, tak Kubank.
3: Te durie bychu tu, ale te su zašrubane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je vše huske. A jo smo te jenu vauku onzali, to jen kmenšu on činže.
1: Tvarske dživa su nimale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Jasn ten plánoval okud vyšší 540 a od lídera jsme 110 dostali, a to je maximálně, z toho spíchou já, po nefáci skutky o pravu 520 a přidat. My budeme okud 310, než to do jace a 310 budeme trebať.
1: Tak čvon cirkvinský rady Peter Kubank. Projekt ponovenie kšižnje cirkve nie je hišče cele zakončene, to čaka hižo další vujki projekt na neho a radvorsku vosadu ponovenie vosadneje cirkve.
0: Kšižna cirke je ponovena, posvečič cejun vosadne farobeno Jakubaš nedelu 4. oktobra na nešporje, to môžete si po tekim hižo raz zapisač. Vo ponoveniu a staviznach kšižnje cirkve radvorju je nam Jakub Voča rozpravial, aby ste u nich hižo slyšeli zvon zvonič. Hej, je bedl na 7. 6 dňu 5 dňu, že dobranie. To je Serbský rozvoz.

0: No a tu vas necha nichtu vopuščič, nie kiba so přidružič, mer zdrojim tuči hučpnice, ceča dženca rano išče k vám do kuchne, abo do ota. Mario Hess s jeho titulom Huberske svoa. Tež Markus Moac sa vás dnes ráno ešte postroví.
1: Ište jednu cigaretu.
0: Ale to je opročiť tá posledná. Nic vierno, Michale Cužo? Na všetké tuto titule smieče sa patekým hač do osmich našim programie Veselič. Nitko je sedom. Posedimich.

0: Bedelná osem, nedám je za jednošné kotre sekunde. A potom hľadám raz do přichoda, nie a ja nemenu netko na napo, vosem ich, abo podobno, ale vopravdže do přichoda. Máče da v predstavu vúžice přichoda, hinak hač den za potekým vúžiske vúľkomiesta, podzemská autodroha a svitnišťová stácia L1 voskyč toho. Rúne to je Petr Malin, kýže leče 1909 a posta, takhle svojim science fiction pojedančku opisoval. Tež zabudža ľudža z vizofónom komunikovač, štož menujeme dženca, 60 let potom videotelefoniu na šmoradku, tableče abo ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuchora, menuje so AK-1-70. Nie so z raketu do svetništa podače a mesačka v obkružiče. Vizo je to tež dodom, di vosebe potom, když je raketa spešniša popuču hač svica a s tým samo čas přesčenje a nádobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Vúrieska Svuchore.
1: Sme poušem zdaču časové vrota přeličeli. Sme o tajkým niečím hižo raz v mojem studiu astronautiky svišala, ale...
2: Ale što nitko? V kotrem liče da sme?
1: To neviem, ale dobimo jako prinje profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Nie prič, sem hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žena Vúžica nie. Definitívne nic. Tukam na Pacifik, tak svunčná hoce, kaž tu je.
1: Kolapuj, my so dospich a také časové vrota sú cyklisky zjav a môžeme so jenož přesne zase ručo domov dostať.
2: No, da si v příchodnom dolu na také riany příbrio doličí môj, abo?
1: Buj, profesor je zaujesť, že tiež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladajno, gajka do idylka. To lakuskaš doma. Mova vies, s polami do kovokovo. A, tam profesora zavisče niedže najnžemoj.
1: Dobrý deň. Zrozumíče nás?
3: Hej, vítajte k nám. Sme hiža na vás čakali.
0: To je nešto na uši nic vierno. Sčeda čip niekak dáleže... Si svuchajo do Vúžice leče 2001-70 dolečeč, môžeče z našej science fiction svuchoru AK-1-70. Ju namagače na našej internetovej strane v app MDR Serbia a vizotiš v audiotece ARD Sounds. Ju môžeče si vizotiš deles čaneč a tak popuču poskač tiš tež raz žanu sečnímače.

0: Mate Gisvok, mieše za nas runje povieste, a ja poladnu za vas nedom do protički s našimi pokivami, ale tež tutun pokiv za vas mame, a tun sme dostali sposredkovane od rečneje motivatorki Marie Šočic. Kičpo?
1: Tačečanska spiona zromadnošť zaso zvučuje po lečnej přestavce štvort kve džesačích započíme znova spievač naš repertoár, ktorý sme si natvarili a so přihotujo na 625 let ptačice. Tuton svedžin svedčíme v oktobre a netko si dávame procu, so bychme potom tež hodne zaspievali v cirkvi a na svedženju.
0: To by po takým hýšče raz prava dopomnenka za všetkých tých, kociš cíčo sa tam v občelič, pola ptačečanskie spevnie tovaršnosti, dženca je po takým poličným šestovce zaso prichádna proba.

Studio Liška přinese medije na serbske se dženca može česi to nebylčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od 9 do na po 4 a to na svědžinské vůdce. Přeprošení jsou malí, kajštěž vůdce opravdu od šulářů a děti, hač to seniorově staroby je tam za všetkých něžto podla, možete tam pak nové věce vůzpytač, abo tyž celé jednorie s vašimi prašeněmi a problémami kvůl boku šmoradka a kompjutera si tam dojnč. Dženca zakončí za Kamjenska Vosč, na po 2 je vůčanu z města a na po 9 změja potom ještě raz svědženský zača do města. Večer vůstupia potom tyž orkestru města. Dženca zatka so Kruščanska gmínska rada a to večer na po 7 gratuní vonjovie v obory horkách. Tež Pančičansko-Kukovska gmínska rada so zetka a to večer 7 potom v auli šule Čišinského. Do runja Pančicach-Kukovie prosi dženca Zmirc zahradnisko z jaska při kloštorskej vodže Eduard Luman na ričnu hodinu a to od popoudňa cioch do na po 6. Dáliva živka je dženca ve vázu prašana, od cioch do 6 môžete tam nižšie vyššie šuli kreda rič. Skupina Janka Hanka vústupí kultúrne zárodže do budušine a to sobotu večer na po 8, s tým sa tiež sezóna kultúrne zárode zakončí. Kartky dostanete miestru im online a to za 8 €.

0: krótko po cibel genau se mir 7 hodzin 6:40, a nitko podamy zaraz romatnie do Radworja, tam szako maja 3 cirkwie, wosadnu, staru, a tyż krzyżnu cirkwi. Zoki. Wo sebie krzyżerio z Radworja, Barczonia a Budyszina juteria znaja, szako z tyji na kierchiuje. Cirkwiu z bohatymi stawi z nami su wot kunc aprila ponowili. Nitko sutwanskie dziwa nimale dokończene, kajż Jakub Wucza rozprawia.
1: Dyż zvoni zvojn křižnje cirkve, kotrž stražuje vysoko nad Radvorjom, vidža vjesnjenjo, zo nije to dobre znamjo. Vun vua na poreb vosadneho. Zvotkel so mjeno cirkve ma, vje Peter Kliman, kotrž so nadrobne z cirkvinskimi stavi znami Radvorja zabira.
2: To hižo ve celé starých dokumentách tak stejí, zojo sa pýta cirky Svätého Kříža menovala od založenia 1397.
1: Zoje cirky tajka stará, votvonka z cva nevidžíš tak Kliman dále. Ale by dodžažana, tak čvon cirkvinskie rady Peter Kubajk. Cichu sú dobili kompletne ponovič, vulke brúše bolenie mieše z mokrotu veščenach, tute dobiachu z vosebite masu sušič.
3: Kúzit 12 cm sú oni točili. A pan sú oni takú masu nuci točili, to na 1,60 litrov nucvo. Vodelka je ta voda hore čanova, te múre. My sme ten mirili s mojim synom, to bychu za tým dziesien mirujo, o 90% mokrota tých činách. A dziesien nieka vodhunka lada, keď te blaky, to kata nieka von toči. Also to sknie pomalku.
1: Zo neby mokrota vodhunka hižo do múriu točiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponovil. Za to sú peršč vodhunka odnosili a při tým zajma.
4: Najmožnejšie no napanakali tam či cirkvi tam podľa rekordu znášky dieci tam či cirkvách porobali. Sme slušali, až to nikto, alebo tak bolo to jedným. Tak už je prosím, nakali tam.
1: Křížna cirky bú svojich viace hať 600 letných staviznách dvojce nimale dospolne ponoviena. 16.2. posta, ako sú dženstnýši vôta zatvarili a posledný raz 18.8. a 80 vie Peter Kliman.
2: Tuto restauráciu je zamovujú kde kněz Žur, Mikval Žur, když je tiž Radvorskou cirky tvaril, započal je ju jeden kapvan, když se pozdější čišinsky jmenoval, Jakub Bart, tu je to prejně plánované za to činu, ale vůvěd je to potom Mikvalš Žur.
1: A lica Peter Kubank. Ponovili su božím dome nímale šitko, elektriku, wauky a vokna. Tyž vota nišča su restaurovali, šitko bábili, rune takáž dalše durie, tak Kubank.
3: Te durie bychu tu, ale te su zašúbane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je vše huske. A jo smo te jenu wauku onzali, to jen kmenšu on synže.
1: Tvarske dživa su nímale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Jasn ten plánoval okud 2540 a od lídera sme 110 dostali, a to maximálne, što ešte da spíchovia, ponifáciu skutky o praju 520 a přidať. Mo budem okud 310, nešto do jace a 310 budem odrebať.
1: Tak čvon cirkvinský rade Peter Kubank. Projekt ponovenie křižnje cirkve nie hišče cele zakončene, to čaka hižo další vujky projekt na neho a radvorsku vosadu ponovenie vosadneje cirkve.
0: Zvone zvonia, česač menšinu, duo smichie. Aj křižna cirke Radvorju je ponovena, posvičič cejun vosadne farar Bena Jakubaš nedelu 4. oktobra, a to na nešporie. Vo ponoveniu a staviznach křižnje cirkve v Radvorju je nám Jakub Vočo rozpravial.

0: Vetkuvaki veserskich zichunjach se procuju, aby nimsko rycne zichi penauknuli serske zvuka. Na drugom boku jota teke ve Łužice dajo wiele zichi, kterich deje ve zichunjach akle nimsko ryc nauknuš. A kak dej to funkcionirovaš, a kak dej funkcionirovaš to zgromadne živinje? To je velika tema fröbelovije kupki, venajo nosarka Žišunjo, ku kotoremuž svedolni Łužice spuša. Vesem nas čo Žišunjo a hoto, tam nejo žedna serska institucija pedla, ale ku te teme jo se obkeniva moja kolegina Štefani Krautzwitz.
1: Maju Žiši u nas dobil zaklad, aby mogali šuli ucpje sledovaš? Obkneže došteje tu nimsku rec? Fröbelova kupka, nosaka wiele Žišunjo nimske, jo tu vec přepetovala. Kamil Vjencek, jadna fröbelovije kupki v pycajčnej bramborskej groni.
2: We Frankfurcie je pomiernikak 50-50. Povojca familio pedajo nimski ako domacno mamino rec, druga spomnejo šake druge rece. Vesrešte je druge je kupki stoje pelske familie na prednem mestne, usledk blízke je granice. Druga velika recna kupka malcne rozčo, to je arabska. Ta kupka rozčo dokulaš ma tendencielnie wiele žiši.
1: Kak žiši pedajo nimske, se pokažo ve přespytovaniach do zachopienka šulie. Fröbelova kupka južo obliduje rycne zamežnosť Žižiši, tež sú dvieliše staré, kroni Michael Kulpreš. Mediu preda fröbelovie kupky.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren Basic eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf? So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Fröbel jonento da Litzbe se zachadnych lit dozjavnosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši jo v čich nimskich stronu negirša v Bramborskej. Jadna Češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mygala uvenožeš přechod večišunje do šulje. Přicune je teke, až veli žiši má drugu maminu rec ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci recne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, ktorých potreba veľa recného spichovania a má napríklad arabskú rec ako maminu rec. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nové fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožila šeje zasežovaš na svejské kosty. Rec je jadna vec. Kradu šakorake kultúre příbytných žiši je dalčná. S tým musí v žišuniach nikak ujiš. Aby to uvenoželi, je nosa fröbel dalčne kšatske tole.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentralne Themie, Vícirícnosť v rícnym uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu súša teke a štajo jezeb, že svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svižinst je tam jednak vážne. Uvísky v Žišuniach sú přes QR-kód přistupné v šakých rícach. Za nauknenie nímskej ríce v Žišuni přecetajú tam knigle. To se čojná dialogický pád. To groni, žiši deje slova vyspětovaš, kterýž su slyšali. Vedku bláky pen upšašaju žiši a opetaju rozgrono naujaš vo kniglach. K tomu přižo išči?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niekto nie aż kuszta žišunia jadnak žila. Pistopowanie wytwisujo teke w togo, kake žiši su na miestnie. Kamil Więcek uzbiknio, kaku rolu grajo mami na riec tych žiši, kateryż deje u nimski uknusz.
4: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
2: Musisz swojsku mamino rec derie obkniżysz, wena musi być ksusze fundirowana, kre służy jako zakwad. Czym więcej recu pak dają we familii, kronimy jej więcej recna familia, czym laszczej padnio gelesie ją nauk nóż przyducu rec. Zjome na przykład familię z Afryki, w której se pijeda francuski a afrykańska rec, każ to gele chęzi do dzisionie, żoż jo nimszczyna gwona ucna rec, pe nauknio to gele malcniej nimski. Ako také, ako doma pieda jano jadnoric. Více ricne familie abo žiši majú s takým liepšinu. Nauknú druge rice malcne a to se napšodu obkšuš jo južo žišuni.
1: Šako upominania sú na pelu zgromadnego živenia. Na brachujúcej dobrej vili pak nebužo to předzeše kam se iš, kdo ni viancik.
2: Všetky staršie, niekdy dajúce na kraj alebo kultúru, ako nám šepedajú svoje žiši, je nám doveriu. A kaž ohľadajú naše žišuny, staršie březe úze však šie až žiši nimsky nauknú. Veni neví, že žišuniu jano ako miestno zakrajkanie, veni vecakajú ved nás teke zaviesčiš, až ich žiši nimsku rec nauknú. A vo veci riecnosti v žišoniach a konceptách při naukneniu nových riecu je rozpravíva o Štefani Krautzec.

0: ТВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Nie, mešo, nie mešo, jeden šach, ja nie som usnul v studiu, ale tom mežo, juža usnul, škáž nechten pšipedla tak, vosne smarca, jo, vy to znajúšo, ja no ve bajkách, jo, smarca neznamne za dobre a dvimoké spanie, vierno jo pak až tiehova moga smarca, va tak malcne, ak mežno duchtariu, dletok až jo jeje živinie a znemenša strobota, znaš? Obkrozona. Maria Likorska-Winklerova jose ze smarcaním zabierała a sa vie za to teke bola na našich sach.

0: Gerugham. Ja, so Gerugham, ja. Haben wir benommen Tusniak, der das wird zuschisch. Ach, da ne Gori Seppen. Taga Vega, Gerugham ist Ostroe.
1: Velika Burioka, jo mewa, Zeuku a Knechta. Fritzo jo był ze Żyrlowa, a Marianka jo była z Krzyszowa. Jo mewa żółte oski, takie jak pszenicyne koski. Вона йодеяла жайча пші фрица до журю бухач, але тен ні то могав шушач. Гаш фрицо йо спав, йо тен цаш не хрюхав. Пен йо вена певеду шла, а йом до обліца линула. А пен йо була та пестола іще мокша. Маріанка йо се мислила, нет межо то іс, але как буде то, Ve zimě byš, Marianka jo za radu pytala a jo při starších lůžů se obšašovala. A te su jí gronili, ona dej do komory iš a frico ju za nos přimíš. A na gubu peš daš, pen buže frico živne gledaš. A nebžo věce spáš. Věste, ecio Marianka to tak getovala? Pen deriš to dali ukazaš, pen nebužo věc ženk nechce přespaš. Ale se myslím, pen budu ještě věc chrochaš.
2: Smarcišovi.
3: Ale jak, až ten žít, ten musí pneme z té pistolie ven a pneš ti dolojce na kauču ljaža a tam pneš ti šluži, jak já varím.
2: Smarcišovi.
4: Já mnogi raz jo, pnale ženska mi tusnijo a pytargajo a pn se obrušijo a pn je to pšec.
2: A smarcišovi?
5: Ne, já tyk nic, já rachnuju až nic.
2: Jo. A váš slijek, smarci ten?
6: Ja. Ne, nic, raz, ale to mi nic neškejí, dlatego, až já spím tvardo, až to nešvušim.
2: A ta ženská?
7: Můžu raz, jo.
2: Slyšíš, aby to ve noci teďka při vás
3: ne,
2: doma?
3: Ne, já nic nešvušim, entweder bo nechrocha, A já spím tak velký, až to nešuším. Já nešuším to.
5: Naš tak chrucha. Pen ten ubyňo. A my máme gerý takový špůl. A tam, že pen to spáne dále. Jo, tam je, že co spáš, jak já nám go.
3: Až usňáš, pen jíš. Věc chrucham.
8: To kůždy tyke rád nepšudajo, ale ve mogej spáňskej špě sedrie cestčej raz koncertujo. Zna půvec ciňonéju gubu a nosom obglucnijo jadna češina doroščených skero kůždu noc svoju žensku abo cvojeka z nocnym koncertom. Přitom jo dopokazane až samo 60% všech murských a styržašťa všech ženských z

0: Medicinarie mienie, až mežo u starších ľuží viasť ku bžezdychoju. Co to má nase?
1: Pendo se tak vilgi zašmacujem, až se sama uliekajem a vecušujem.
2: To je gefährlich, to je morjask, až krchajú herc stillstand.
0: Smarceme za větši part ve samém rytmie. Za sobu. Zas a zas a zas. Ale miazy mežu nastaš dlejša přestavka, samodlejša ako žaseš sekundu. Tak se staňo, gaž ten mauký jezick na keňcu miekeje gjargavy celo zatyknio povečový kanál. Sledujo pauza bžezdych. To veznamenijo za naš organizm alarm. Puca a učoba nedostanu viecej žeden povieč, ten kyslík. Tož ten signál krydnuty ke naše merzgi a veni z čelu net psikas žiwaš. Šake muskele hopiju žiwaš a se mecuju a pekorie, aby tož ten jezick vettyknuli a puščili zas povieč nuč. Zatim ten smarcajúci łapio z velikim zogolom smarcaním, chrochaním a barcaním zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko vecušio, ale se lepda na to dopomnijo lec, abo až jo smarcau.
3: To ja neviem, ja ga nešušim.
4: Ja smarcam, ja to nešušim. Drugi gronie jo, ale...
0: Přes také přestavky v dýchaniu nespíme pšavidúne. Taká pšava smarcava mežu vecušieš 50 až do 100 raz obnoc. Kúždy raz zvenožijo jogo učoba čašne šeške žilo. Dľatok až nejo dostala povieč. Gronim na serský kyslík. A vena mysy to nachvataš. Hapia malsnej a malsnej žiłaś, tak, akoby lies na wierch

Čeho, Regine Lauenburgova, vitaj mode Jane. Vitaj ve novem šulskim leše, jo, tak so zavisče vitalite. Žiši ve tom tyženju, zachopeng šule jo tema našeje muziki tyženja, a z teho drogujeme přes muziku ve svět našich predzajčných susedov. Šula Cowanjo jo titel pelske rokové kupky Pektus leta 2013, čo a uspíva ju tam ve jadneje šule, ako vena dej byš. Ako prakticky žicime šiknem žišam, jedna šula, žež namaka još prednú ľubosť, přijašelo a žež dobitne još doveru, až což ve svojom živinju byš nechten, až to teke zvenožíjaš. Jo, šula cúvaňo, vedkupky pektus.

Vice, stoj o moja kolegina Diana Šecova při mikrofoně. My gledáme pon svě na konc týdenia, kak můžeš obšit rešti raz ležovských temperaturách, šo, co božeš šo obšet zeš, ale je to nie šo ved jednoho filmového workshopa ve Grabině s gönnými věcí. Filmovanie a permakultúra, co má to nase, jo, vici, vice k tomu, a ja som Gregor Klima, ja žicom vám, nehnt jaden riedne stvörd, riedne zas, až za chylu.

0: Ветковаки весерских жишонях се процую, абе нимскорецне жиши пенаукнули сярске спока. На другом боку я то теке в Вужице даю веле жиши, которых дея в жишонях акле нимскорец наукнуш. А как ты то функционировалось, а как ты функционировалось, то сгромадное живение? То я велика тема фрубеловые кубки, венайо носарка жишоню, ку которому в Дольне Вужице спуша. Весем нас, что жишоню, а хоту, там не ожидна сельская институция перла, але к этой теме я со обгонива моя коллегина Штефани Крауцвец.
1: Маю жиши у нас добрый заклад, абы могли шули уцпе следовать? Обкнеже доштее ту нимску рец? Фрубелова кубка носака веле жишоню нимске, я ту вец препетуала. Камил Венцек, ядна фрубеловые кубки в пыцайчной брамборской грони?
2: Ve Frankfurte je pomerne kak 50-50. Povojca familio pedajo nimski ako domacno mamino rec, druga spomnejo šake druge rece. Vesrešte je druge je kupki stoje pelske familie na prednem misnje, usledke blizke je granice. Druga velika recna kupka malcne rozčo, to je arabska. Ta kupka rozčo dokulaš ma tendencijelnje vele žiši.
1: Kak žiši pedajo nimske se pokažo v přes spytowaniach do zachopienka szulie. Frubelowa kubka już obliduje rycne zamężność Żiżiszy, gdyż są dwie lisze stare, kroni Michael Kulprysz. Mediowe pojeda frubelowe kubki.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren BASIC eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf? So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Frübel jonento da litzbe se sachadnych lit dozjonosci. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši jo v čich nimskich stronu ne gilša v Bramborskej. Jadna češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mogala uvenožeš přechod večišonje do šulje. Přicudne je také, až veli žiši má drugu maminu rec, ako to nímske. Kupky v žišoňach bývajú veci recne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es uns, für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, ktoréž potreba veľa rečného spichovania a má napríklad arabskú reč ako maminu reč. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nuje fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožilaše je zasežovaš na svejské koste. Rec je jadna vec. Kladu šakorake kultúre přibytných žiši je dalčna. S tým musí v žišuňach nikak ujiš. Aby to uvenoželi, je nosa frübel dalčne kšacké tóre.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentralen Team hier. Více rýcnosť v rýcnem uvýšu a to senzibilné obchádanie s kultúrnymi rozdielami. K tomu slúša také, až dajú jezeb, že svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svížin ste tam jednak vážne. Uvýsky v Žišuňach sú přes QR-kód přistupné v šakých rýcach. Za nauknenie nímskej rýce v Žišuni přecetajú tam knígle. To sa čojná dialogický pád. To groni, žiši, kde je slova vyspětováš, kterýž jsou slyšeli. Vedku vláky pen upšašají žiši a opytají rozgrono naujášť v okniglách. K tomu přižo ještí?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To niekdo nie aż kuszta žišunja jadnak žila. Pistopowanie wytwisujo teke w togo, kake žiši su na miestnie. Kamil Więcek uzbiknio, kaku rolu grajo mami na riec tych žiši, kiedy deje o nimski uknusz.
4: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
2: Musíš svojsku maminu riec diary obknižeš, ona musí byš kšuše fundirovaná, ke služe ako zakvat. Čím viacej riecu pak dajú ve familii, kronime jej viacej riecná familia, čím ľahšie padňo gelešie ju nauknúš pšiducu riec. Zajome napríklad familiu z Afriky, ve ktorej se pieta francúzsky a afrikánska riec, kašto gele chajži do Žišonie, žož jo nemščina gvona ucna riec pe nauknio to gele malcnej nemsky ako také, ako doma pieta Jano Jadnoric. Více rícne familie abo žiši majú s takým liepšinu. Nauknú druge ríce malcne a to sa napšodu obkšušio južo žišuni.
1: Šako upomínania sú na pľu zgromadného živenia. Na brachujúcej dobrej vili pak nebožo to předozeše kam se iš, kto ni viancik.
2: Všetky staríše, niekdy dajúce na kraj alebo kultúru, ako nám šepedajú svoje žiši, je nám doveriu. A kaž ohľadajú naše žišuny, staríše bžezo úze šakšie, až žiši nimsky nauknú. Veni neví, že žišuniu jano ako miestno zakrajkanie, veni vecakajú ved nás teke zaviesčíš, až ich žiši nimsku riec nauknú. A vo veci riecnosti v žišoniach a konceptách při nauknieniu nových riecu je rozpravíva o Štefani Krautzec.

0: Srbiji. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Nie mešo jeden šach, ja nesom usnu v studiu, ale to mežo juža usnu, kaž nechtem připadla tak, vosne smarca. Jo, vy to znajošo, ja no ve bajkach jo smarca nie znamie za dobre a dvimoke spanie, vierno jo pak až tiava moga smarca, a tak malcne ak mežno duchtariu, dle tok až jo jeje živinje a z nemenša strobota, znaš? Obkrozona. Maria Likorska-Winklerova jose ze smarcaním zabirała a sobie za to teke była na našich sach.

0: Dobrý deň, ja som Enrico, bydlím v Lübnauje, pochodám z Pícna, ja ugnú z Fesky a ja také slúcham sase srbský rádio. Žicem se spiu tisse taka viko tata.
1: Ja, ten vám rád krajome, a tu verzi o. Nesme dauna, veci svišali, to sú grotkojske, golenske muzikante. Apropos, te dože vieša teke, ten koen svišenia nežilu na tem obedlarskim svišenju. Na pojadnok, na javištu petkovom nebjom. V grotku.

Čeho, Regine Lauenburgova, vítaj, Mode Jane. Vítaj v novém šulskim leše, jo, tak sú zavisče vitalite. Žiši v tom týženiu zachopenk šule, jo, téma našej muziky týženia a z teho drogujeme přes muziku v sviet našich predzajčných susedov. Šula Cowan, jo, jo, titel pelské rokové kupky Pektus leta 2013, čo a ospívajú tam v jednej šule, ako vena de byš, ako prakticky žicime šuknem žišam. Jedna šula, žež namaka još prednú ľubosť, přijašelo a žež dobitne još doveru, až což ve svojom živinju byš nechten, až to teke zveno žijaš. Jo, šula cúvaňo, vedkupky Pektus.

Prviče, stoj o moja kolegina Diana Šecova vši mikrofonje. My gledame pon sve na konc týdženja, kak môžeš obšite rešti raz ležajských temperatúrach, šo, co môžeš šo obšete zeš, ali je to nie šo ved jednogo filmového workshopa ve Grabine s gönnými vecej. Filmovanie a permakultúra, co ma to nase, jo, vici, viče k tomu a ja som Gregor Klima, ja žicom vám. Nenť jeden riednest vörd, riednest has, až Sache, Lou.